Daniela Grácová a Milan Jeluš boli vašimi spoločníkmi od polnoci až doteraz. O chvíľu sa začne Budíček Rádia Slovensko s moderátorom Ďurom Šimkom. My vám želáme pekné ráno a úspešný útorok.

0: Štadión S11 to bol vôbec prvý sériový moped v Československu a zároveň symbol mobility pre široké vrstvy obyvateľov. Vyrábal sa v Rakovníku od roku 1957. Na jazdu na malom, ľahkom a cenovo dostupnom štadióne dokonca nebol potrebný ani vodičský preukaz. Popularita týchto mopedov bola raketová. Za niekoľko rokov sa ich vyrobilo vyše 150 tisíc kusov a stali sa bežnou súčasťou českých a slovenských dedín i miest. Nás raz priaznil znievcov motocyklov Štadión do Rakovníka prišiel aj redaktor Martin Karlík.
1: Předseda rakovnického stadion klubu Josef Jiruš odpočítává čas do začátku výjížďky.
2: 17. ročník, jednou ročník.
1: Kolik vám tak jezdí účastníků?
2: Kolem 100, 120.
1: Máte k tomu nějaký vztah? Pracoval jste tam nebo někdo?
2: Ne, nepracoval, ne, nikdo. Nakoupil jsem to, zrenovoval jsem to. Prostě mě to baví.
1: Zatímco Josef Jiruš není z rodiny stadionáků, Ludvík Matějka je synem konstruktéra stadionu.
3: Táta celý život byl motorista, měl indiány a takovýhle, takže měl z toho zkušenosti, tak to je podle vzoru starého indiána, ten byl nejlepší takový. Tak oni měli i ty první, ty mopedy měli na nádržce takovýho indiána, jako nálepky to bude. No a vyvinuli tam vlastně tu S11, to byla S1 a S2. Jenomže nebylo, kdo by tu vyrobil motor. Zkoušeli se různý motory. ČZK udělala dvourychlostní tenkrát, Strakonická. Vysoká škola udělala s variátorem motor. Byl vystavený na veletrhu v Brně. Jenomže nebyl, kdo by to vyráběl. A tehdy rozhodovali na ministerstvu hlavně ruský poradci. A ty, když jsme měli vyvinutý tyhle ty mopedy, řekli, že ty motory se dělat nebudou.
1: Na sraz do Rakovníka dorazil až ze 350 km vzdáleného Přerova Jaroslav Bezděk.
4: Mopedy, to je taková má srdeční záležitost, protože na mopedech jsem začínal a tady třeba na popud pana Matějky vidím, že až mi bude jednou 85 let, tak to budou taky poslední těžký stroje, na kterých budu jezdit. Takže ano, zlatý moped mě provází celým životem. No a jsou takovej drobný sběratel, mám jich asi jenom 50.
1: Když máte 50 mopedů, jak potom vybíráte, na kterým pojedete? Když
4: no, já mám jenom jednoho takového divočáka, který má 7 koní, točí 11 000 otáček a mám tam tuningovou třirychlostní převodovku. Takže na tyhle ty trasy a na tyhle ty cesty mám tady toho jednoho. Jinak na takový nějaký výstavy a na nějaký sem tam projeti pochopitelně můžu vytáhnout i ty šetřenější stroje. Takže no, dá se říct, že mám vlastně od těch prototypů S1 s tím motorem Sax přes ty S11, tam bylo asi 6 vývojových variant, až pod typickou S11, potom 22, no a pak byly 23, ty mám dvě, ty jsou takový vzácnější trošku, no a zavírá to vlastně série Javeta Classic a Javeta Sport.
1: Právě Javety, ale taky Babety se kromě stadionů účastnili srazu mopedů v Rakovníku.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.